Oj, piszlahanuša, do ryčky vodu bráty, nabrala vodyči, jak tej stala dumaty.

pozri, odletěli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpoznám, Bože, že jsme k tebe taky, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odletěli vtáky. Odletěli kam si daleko, do krajín takých, kde je člověk ještě člověkom.